0: Šest motet pro tři hlasy a basso continuo Giacomo Carissimiho dozněly v podání souboru Consortium Carissimi, který řídil Vittorio Zanon.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Z Itálie pocházel i následující autor Francesco Geminiani, který ale svoji rodnou zemi opustil, neboť působil v Londýně, kde se mimo jiné přátelil s Georgem Friedrichem Händlem. Z jeho díla uslyšíme Concerto Grosso B-dur, opus 7, číslo 6. Hraje Concerto Köln.

Concerto Grosso B-dur, opus 7 číslo 6, Francesca Geminianiho, dohrál německý soubor Concerto Köln. A vracíme se do období romantismu. Franz Liszt je považován za tvůrce formy symfonické básně. Všech 13 symfonických básní vzniklo během jeho kapelnického působení ve Výmaru. Čeká nás v pořadí 6. báseň s názvem Mazepa, podle stejnojmenné básně Viktora Iga. Symfonický orchestr Lipského rozhlasu řídí Kurt Mazur.

0: Symfonickou báseň Mazepa Ference Lista dohrál Symfonický orchestr Lipského rozhlasu. Řídil Kurt Mazur.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Patrně nejslavnějším dílem francouzského romantika Gabriela Faurého je jeho Requiem. Dílo se vyznačuje jemností a smířlivostí. Skladatel zde zcela vynechal dramatickou sekvenci Dies Irae. Sóla zpívají Catherine Bott, soprán, a Gilles Cachemay, bariton. Dále zpívají Monteverdiho sbor a chlapecký sbor katedrály Salisbury. Hraje orchestr revoluční a romantický. Řídí John Elliot Gardiner.

Poslouchali jsme Requiem Gabriela Forého. Sola zpívali Catherine Bott a Gilles Cachemay. Dále zpívali Monteverdiho sbor a chlapecký sbor katedrály Salisbury. Hrál orchestr revoluční a romantický. Řídil John Elliot Gardiner. Na závěr tohoto vysílacího bloku ještě přidávám hudbu Johanna Sebastiana Bacha. Uslyšíme triovou sonátu pro flétnu, housle a basso continuo C-moll. Hrát budou Marc Antaï na flétnu, Manfredo Kremer na housle, Jordi Savai na violu da gamba a Pierre Antaï na čembalo.

Triovou sonátu C-moll Johanna Sebastiana Bacha dohráli Marc Antaj na flétnu, Manfredo Kremer na housle, Jordi Savaj na violu da gamba a Pierre Antaj na čembalo. A tím uzavíráme tento vysílací blok stanice D-dur. Připravil a uváděl Krištof Spirit.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Dva členové Národního divadla, Emil Bolek a Bohuš Machník, hráli ve slovenské operetě role dvou sluhů. Měli se na scéně sejít a v dialogu pomlouvat své pány. Sešli se tedy, ale nějak jim ta slovíčka vypadla z paměti. A tak chvíli nehnutě stáli, pobízeli očima jeden druhého k mluvení a čekali, kdo začne. Když byla pauza už příliš dlouhá, povídá Machník Bolkovi: tak čo? Bolek chvíli uvažoval a pak odpověděl: tak nič. A svorně odešli ze scény. To byl citát z knížky Bohumila Bezoušky, která je plná nádherných historek z divadelního zákulisí. V politice se ty důležité věci odehrávají zásadně v zákulisí, kdežto při tom divadle, co naši čelní představitelé předvádějí na veřejnosti, se člověk často od srdce zasměje. Tak jsou dnes rozděleny role v tom světě, co znamená prkno. V divadle se ovšem to hlavní musí odehrát na jevišti. Je zvláštní, jak často se tato samozřejmost opomíjí. Existuje soudobá opera, která se odehrává v době napoleonských válek. Autor byl veden ušlechtilou snahou ušetřit peníze za inscenaci a tak se skoro celé drama odehrává mimo zraky diváků. Některý z hrdinů vždy vběhne na pódium a vzrušeným hlasem zapěje, že se právě vrací z krvavé bitvy, která skončila hrdinným vítězstvím, ale hejtman byl zraněn. V další scéně vidíme vojevůdce, jak stojí zády k hledišti a z pahorku velí virtuálním vojskům. Tak tohle se v opeře nesmí. Opera musí být podívaná. V Donu Giovannim se Komtur musí zjevit obklopen pekelným ohněm a dýmem, Siegfried musí bojovat s opravdovým drakem a Ašrovic dům se v závěru Glasovy opery musí sesypat na hromadu. Inscenátoři a scénografové jsou povinni nám tuto podívanou dopřát. Na jevišti se dnes odehrává lecos. Nikdy nezapomenu na šok, který jsem zažil, když se před lety ve Zlaté kapličce zvedla opona na premiéře Gunodova Romea a Julie a objevila se odporná garáž, ozbrojení mafiáni na nás mířili samopaly a jakýsi dozorce nám svítil reflektorem do očí. Ocenil jsem tehdejší Bednárikův počin, protože se mu podařilo publikum šokovat a umění to má čas od času udělat. Od té doby se o podobný přístup jiní inscenátoři pokusili ještě několikrát, ale to už byla vždycky nuda. A ta do divadla nepatří.

Rád bych však dnes předvedl několik zákulisních příkladů, jejichž úkolem je zvýšení atraktivity díla a nejen divadelního. Už v renesanci skladatelé věděli, že lze dosáhnout skvělého zvukového efektu, když velkému sboru na pódiu odpovídá druhý sbor někde na balkóně nebo v zákulisí.

Sbory za scénou jsou však především doménou opery. Ve Smetanových Dvou vdovách se za scénou pěje v podstatě ústřední árie opery, Když zavítá máj. Operní pěvci, kterým je tak blízký audiovizuální přístup k umění, se při vrcholném okamžiku opery nemohou patřičně prezentovat a ukryti v zaprášeném zákulisí rozdávají lidem radost, aniž by z toho cokoliv měli.

Ve Verdiho Trubadurovi zní spoza kulis smuteční sbor, který oplakává Manrika, ač ten je zatím ještě naživu. Duševně se ovšem připravuje na svou popravu, což provází srdcerivným štkaním, ovšemže též za scénou. Na jevišti naopak vidíme zoufalou Leonoru, která odsouzence miluje a svou snahu osvobodit ho posléze zaplatí životem. Do dalších podrobností libreta bych se ovšem nepouštěl, protože, jak jsem zjistil, nejsou zcela srozumitelné ani skutečným operním odborníkům.

používal Gustav Mahler. Ve 2. a 8. symfonii pracuje s celým dechovým souborem umístěným mimo pódium. Ve 3. symfonii zní dlouhé křídlovkové solo, které se obvykle hraje ve foajéru koncertní síně a do sálu proniká otevřenými dveřmi. Kolega, pan doktor Vítek, prý zažil, že se místo křídlovkového sóla z předsálí ozval mocný hlas vrátného. Pane, tady nemůžete hrát na tu trubku, v sále je koncert.

Snad si mohu zas po nějaké době dovolit sáhnout do rodinných zásob. Poslední věta symfoniety Ilji Hurníka líčí poněkud melancholickou vzpomínku na ty časy, kdy se českou krajinou ozývaly z dálky sladké melodie venkovských dechovek. Ale protože můj otec má odjakživa dosti blízký vztah k tragičnu všeho druhu, nechává dechovku umístěnou v zákulisí každou chvilku převálcovat výhružnými pasážemi smyčců, jako by český venkov měla postihnout ničivá seismická vlna nebo něco takového. Ale jelikož skladba končí vcelku smířlivě, nezdá se, že by nám autor chtěl naznačit, že by bylo dobré podnikat nějaká preventivní opatření. Ostatně i dnešní přehlídka hudebních skladeb vede k optimistickému, potěšujícímu závěru. Zvukový prostředek, který by mohl svádět k laciné efektnosti, užívají skladatelé téměř výhradně k tomu, aby nám něco naznačili, něco sdělili.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Georg Friedrich Händel, Concerto Grosso B-dur, opus 3 číslo 1, první věta, The English Concert řídí Trevor Pinnock.

Své lyrické klavírní kusy psal německý romantik Felix Mendelssohn Bartholdy v průběhu 16 let a naplnil jimi 8 sešitů po 6 písních beze slov. Nesmírně populární byly písně beze slov hlavně v Anglii, kde mu zajistili slávu a nesmrtelnost už za jeho života. Legendární německý klavírista Walter Giese King pro nás teď otevře sešit 4. a zahraje píseň beze slov Es Dur.

Norský komorní orchestr nám zahraje jednu z variací na téma Franka Bridge, jejíž autorem je Bridgeův oddaný žák a obdivovatel, později sám jeden z nejoceňovanějších anglických skladatelů 20. století Benjamin Britten. Variace na téma, které si vypůjčil z Bridgeova smyčcového kvartetu, nejsou jen hudebními obměnami tématu, ale zároveň popisují charakteristické rysy Bridgeovy osobnosti. Jeho energii, vitalitu, nadšení, schopnosti a tak dále. Jak 24-letý Britten, tak jeho učitel Bridge byli přítomni zkouškám na premiéru, která se uskutečnila na festivalu v Salzburku v roce 1937 a zajistila Brittenovi první velký mezinárodní úspěch. Z variací na téma Franka Bridge teď vybíráme romanci, která je dle Brittena odrazem Bridgeova šarmu.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Přeslavnou serenádu číslo 13 pro smyčcové kvarteto a kontrabas G-dur Wolfganga Amadea Mozarta známe především jako malou noční hudbu. Však také Mozart si o ní do náčrtníku učinil takovou poznámku Eine kleine Nachtmusik. Nevíme přesně, pro jaký účel byla v době komponování Dona Giovanniho složena. Víme, že ji Mozartova vdova prodala 8 let po Mozartově smrti. A kdyby jen trochu tušila, jak slavnou se tato drobnička stane, jistě by požadovala úplně jinou sumu. Čtvrtá věta serenády G-dur, malé noční hudby a virtuozity Praga.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Bedřich Smetana, ária Libuše z prvního dějství opery Libuše. Zpívá Gabriela Beňačková, sbor a orchestr Národního divadla v Praze, řídí Zdeněk Košler.

Georg Friedrich Händel a jeho třívěté koncerto Grosso opus 3 číslo 2 hraje soubor Akademie für Alte Musik Berlin.

Dmitrij Šostakovič, valčík z hudby k filmu Sofia Petrovskaja, opus 132 Šostakovičův. Royal Concertgebouw Orchestra řídí Ricardo Chailly.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Robert Schumann, Snění, číslo 7 z klavírního cyklu Dětské scény, opus 15, hraje Josef Hála.

Akcent znamená důraz. Nota označená akcentem, tedy takovou malou šipečkou, se hraje silněji než jiné. Pomocí akcentů může skladatel ovlivnit rytmus skladby i její vyznění. Je to jako v češtině. Řeknu-li Karel ukradl knihu, sděluji něco jiného, než když řeknu Karel ukradl knihu, nebo Karel ukradl knihu. Rozmístěním hudebních akcentů může autor posunout výraz melodie nebo na chvíli promění třeba pocit třídobého rytmu na dvoudobí. Ludwig van Beethoven Leonora, koncertní předehra číslo 3 opus 72b, Gewandhausorchester Leipzig, řídí Kurt Mazur.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Angličan Jeremiah Clarke byl v 19. a po celou půlku 20. století neprávem ochuzen o autorství dvou přeslavných kusů. Jeho Trumpet Voluntary a Trumpet Tune, které zní na leckteré svatbě, včetně těch královských v Británii, byly kvůli jednomu omylu připisovány Clarkovu současníkovi Henrymu Purcellovi. Byl to ale tento varhaník Winchesterské katedrály a posléze Regenschory svatopavelské katedrály v Londýně, který zkomponoval řadu děl a mezi nimi ony trubkové klenoty. My si vybereme část svity pro trubku a orchestr od Jeremiah Clarka, pochod a menuet, ve skostném podání Johna Wallise, jeho souboru The Wallis Collection a anglického smyčcového orchestru.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. V roce 1790 bylo Josefu Haydnovi 58 let a už 30 let byl dvorním esterházyovským hudebníkem. V tom roce ale přichází zlom. Jeho mecenáš umírá a Haydn přijímá pozvání do Londýna. A v době tohoto velkého životního zvratu komponuje opus 64, šestici smyčcových kvartetů. Zatímco první čtyři komponoval ještě na dvoře v Esterháze, čísla 5 a 6 už v Londýně. A my si teď z té londýnské etapy, z pátého kvartetu D-dur, takzvaného skřivánčího, vzhledem k pasážím ve vysokých polohách prvních houslí, jakoby ptačímu zpěvu, vybereme velmi rychlou a pulzující, brilantní čtvrtou větu v interpretaci Stamicova kvarteta.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. A nyní opět dotek staré hudby, jejímž autorem je vlámský mistr první půle 16. století, který ale posléze spojil svůj život s Benátkami a tamním slavným chrámem svatého Marka, kde byl jmenován kapelníkem. Adrian Willaert je tak označován za zakladatele benátského stylu. Méně kontrapunktického přediva, více zpěvných melodií, dvojzborová technika. Tak jsou charakterizovány Willaertovy kompozice. Jednu z nich, kancónu pro soprán a doprovod, nám zaspívá belgická mezzosopranistka Katelijn van Lethem s členy souboru Romanesque.

Nemusí to snad ale zároveň nutně znamenat přehlížení stovek nahrávek, které byly pořízeny před touto mohutnou vlnou zájmu o historicky poučenou interpretaci. I mezi těmito staršími nahrávkami najdeme kvalitní snímky špičkových umělců a jeden z nich je teď připraven. Poslechněme si, jak nádherně se proplétají housle Josefa Suka a Henrika Scheringa v houslovém dvojkoncertu D-moll Johanna Sebastiana Bacha. Takto společně zahráli druhou větu, a to na pražském jaru 1972, za doprovodu Českého komorního orchestru s Josefem Blachem.

Ze salzburského období mladého Wolfganga Amadea Mozarta vybíráme teď první větu ze symfonie číslo 28 C-dur, psanou pro dva hoboje, dva lesní rohy, dvě trubky a smyčce. Rozkošné tóny pravděpodobně 17-letého génia hraje The English Concert zařízení Trevora Pinnocka.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Nino Rota, svita z filmu Vojna a mír. Filharmonický orchestr řídí Gianluigi Gelmetti.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: A nyní skutečná rarita, hned z několika pohledů. Jedna z nejstarších nám známých žen skladatelek, nadto významná šlechtična, Markéta Rakouská, Margaret Dotrich, jedna z nejschopnějších žen rodu Habsburků, dcera pozdějšího císaře Maximiliána Habsburského, s níž míříme na konec 15. století a do prvních desetiletí století 16. Ač třikrát provdána, většinu života prožila sama. Poprvé ovdověla v 18, podruhé ve 24. Nakonec vládla jako regentka v Nizozemí a vychovávala děti svého zesnulého bratra Filipa Sličného a jeho ženy Johany Šílené. Přes komplikovaný život a řadu osobních tragédií se Markéta Rakouská živě zajímala o umění, včetně hudby, a dokonce je autorkou několika děl. Například toto jsou její tance, dance. Zpívají a hrají členové souboru Klemenčič Consort.

Hector Berlioz, Le Spectre de la Rose, píseň z cyklu Letní noci, opus 7. Zpívá Jesse Norman, londýnský symfonický orchestr řídí Sir Colin Davis.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
2: Benedetto Marcello, Vague Calme d'Amor, dueto pro soprán, kontratenor a instrumentální doprovod. Zpívají Rosana Bertini a Claudio Cavina, hraje soubor La Veneziana.

0: Rondo je forma, v níž se hudba několikanásobně vrací k hlavnímu tématu a střídá ho s dalšími hudebními myšlenkami. Téma tedy působí jako jakýsi refrén. Hra s posluchačem spočívá v tom, že skladatel návraty hlavního tématu různě oddaluje či zkracuje a tak uspokojuje či napíná naše očekávání. Rondo často najdeme v závěrečných větách sonát, symfonií nebo jako samostatnou skladbu.
1: Druhý z pěti Beethovenových klavírních koncertů byl ve skutečnosti zkomponován jako první v pořadí. To až pozdější vydání přineslo dodnes užívané pořadové číslo 2. Sám skladatel o něm neměl to nejlepší mínění, když psal vydavateli Hofmeistrovi, že zatímco za symfonii, septet a sonátu chce 20 dukátů, tento koncert stojí 10. Ale i hned přidal ujištění, že si jeho vydáním samozřejmě Hofmeistr neudělá žádnou ostudu. Faktem je, že jde o mladistvé dílo 25-letého Beethovena, o jeho nejmozartovštější koncert, ale to přece vůbec není na škodu, naopak. Poslechněme si jiskřivé rondo v 6-8 rytmu, v jehož tématu někteří slyší kukačku. Máme tu výtečnou nahrávku amerického pianisty Stevena Labina, Akademie staré hudby a Christophera Hogwooda.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Jedním z mnoha skladatelů, kteří byli uchváceni géniem fenomenálního Nicola Paganiniho, byl i Franz Liszt, což se promítlo i do klavírního cyklu 6 velkých etýd podle Paganiniho. Každá zpracovává jiné Paganiniho téma a jedná se o brilantní a mimořádně náročné klavírní kusy. Liszt cyklus věnoval Kláře Schumannové a my si teď v interpretaci maďarského pianisty Jené Jandóa poslechneme etídu číslo 3, zpracovávající slavný motiv třetí věty Paganiniho druhého houslového koncertu La Campanella, zvoneček.

Mozartovi bylo 29 let, když ve Vídni u klavíru sám premiéroval svůj 20. klavírní koncert D-moll. Mimochodem jeden z pouhých dvou klavírních koncertů, které Mozart vepsal do mollové tóniny. Koncert celý byl Wolfgangovu otci, který tou dobou syna navštívil, měl ho velmi rád mladý Ludwig van Beethoven a mezi mnohými dalšími třeba i Josef Stalin. My si poslechneme líbeznou druhou větu, romanci, již svěžím melodickým nápadem otevírá solový klavír a uslyšíme to z vynikající nahrávky singapurského rodáka, britského klavíristy Melvina Tana, London Classical Players a syra Rogera Norringtona.

Ačkoliv se Johann Josef Fuchs sám považoval více za teoretika a pedagoga než za komponistu, je jeho skladatelský odkaz obsáhlý. Uspořádal ho mimochodem tentýž Ludwig Kechel, který je autorem katalogu Mozartových děl. U Fuchse jich napočítal asi 400. Z díla císařského dvorního kapelníka a také třeba kapelníka katedrály svatého Štěpána ve Vídni si poslechneme mariánský chvalospěv Ave Regina Celorum. Zpívá nizozemská sopranistka Mieke van der Sluis, hraje soubor Armonico Tributo Austria.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
2: Německý barokní mistr Georg Philipp Telemann byl ve své době mnohem slavnější než jeho současník Johann Sebastian Bach. Dnes se to zdá téměř neuvěřitelné, ale je to tak. A zase Bach jakoby dnes zcela zastěňoval Telemana, což je ale škoda. V Telemanově hudbě je skryto nekonečné množství půvabů. Poslechněme si teď jako důkaz třeba finální větu Telemanova violového koncertu G-dur. Hrají Florian Deutter a muzika Antiqua Köln. Provedení řídí Reinhard Goebel.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
2: Teď nás čeká Paul Hindemith a jeho dobře temperovaný ragtime, propojující jazz a baroko. BBC Philharmonic diriguje Jan Pascal Tortelier.

Ludwig van Beethoven, symfonie číslo 1 a její finální věta. Na autentické nástroje hraje orchestr revoluční a romantický, řídí John Eliot Gardiner.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Johannes Brahms, finální věta ze symfonie číslo 4 E-moll opus 98. Vídeňské filharmoniky řídí Leonard Bernstein.

I mezi starými mistry před 4-5 staletími byli tací, kteří se vymykali běžné hudební produkci té doby. Tak například takový Carlo Gesualdo z Venózy, šlechtic, vzdělanec a nadšený hudebník, který svůj temperament promítl i do madrigalů, které s takovou vášní komponoval. Je v nich na 16. století nezvykle mnoho disharmonií, disonancí, chromatiky i emocí. Gesualdovi současníci byli až šokováni jeho hudebním rukopisem. My jsme jim stále znovu fascinováni, stejně jako byl třeba Igor Stravinský. Poslechněme si milostný madrigal Carla Gesualda Donna se manči dete z roku 1595 v podání souboru Delicie Musicae a čembalistky Carmen Leoni.

Pražskému rodákovi Antonínu Reichovi bylo 33, když ve Vídni zkomponoval pozoruhodný soubor 630 fug pro klavír. Na svou dobu velmi odvážné fugy, opouštějící leckterá dříve platící pravidla, přispěla velkou měrou k jeho slávě. Pomohli skladateli i k pozdějšímu místu na pařížské konzervatoři, již posléze dokonce řídil. Mezi těmi 630 fugami jsou témata Reichova, ale i témata jiných skladatelů, která Reicha mistrovsky zpracoval. Takto například do fugy F-moll téma Josefa Haydna. Hraje Milan Langer.

Arpeggio je akord zahraný tak, že jeho tóny nezazní současně, ale postupně, od nejhlubšího k nejvyššímu nebo naopak. Český výraz pro arpeggio je rozložený akord. Je to prostředek, který nejlépe sluší harfě, třeba na začátku mé vlasti, anebo klavíru. Claude Debussy, arabeska číslo 1 pro klavír, hraje Ilja Hurník.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Z díla známého českého šlechtice období renesance Krištofa Haranta z Polžic a Bezdružic, jednoho z 21 českých stavů popravených v červnu 1621 na Staroměstském náměstí v Praze, znají milovníci literatury a dalekých cest bez pochyby jeho cestopis Putování aneb cesta z království českého do města Benátek, odtud po moři do země svaté, země judské a dále do Egypta. V němž popisuje svou pouť do Jeruzaléma, a který dedikoval císaři. A hudebníci, milovníci renesanční hudby, ty pak asi vědí, že Krištof Haran zanechal 7 děl, jen 3 kompletní, a za nejstarší z nich je považováno šestihlasé moteto na text Žalmu 125 Qui confidunt in domino, kdo důvěřují pánu, podobní jsou hoře Sion, jež stojí na věky. Moteto bylo vydáno v rámci Harantova zmíněného cestopisu v roce 1608. Skladbu měl údajně zkomponovat právě během svého pobytu v Jeruzalémě v klášteře svatého Salvátora. Zpívá duo Dena Cantitans, hraje kapela Rudolfína, řídí Petr Daněk.

0: Basso continuo je skupina nástrojů v rámci barokního ansámblu, která se stará o basovou linku a současně o harmonický základ skladby. Nástrojové obsazení je variabilní, ale typicky jde o violončelo a kontrabas spolu s čembalem nebo malými varhanami. Basso continuo je tedy harmonický a také rytmický fundament pro práci melodických nástrojů nebo zpěvních hlasů.
1: Je cosi zvláštního na anglickém baroku. Ucho, vycvičené na barokní repertoár, už rozezná niance mezi barokními mistry německými, italskými, francouzskými a Henrym Purcellem, který je řazen nejen mezi největší barokní skladatele Anglie, ale k největším anglickým skladatelům všech dob. Za pouhých 630 let života zkomponoval přes 500 děl, včetně opery Dido a Aeneas, různých divadelních hudeb, duchovních děl i světských dvorských písní. A člověk vždy musí žasnout, k jakému mistrovství se za tak krátký život dopracoval. Tak žasněme. Purcellova Čakona pro smyčcový orchestr a basso continuo G-moll. Orpheus Chamber Orchestra.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Škoda, že velký americký skladatel, geniální syntetik písňové tvorby, jazzu a klasické kompozice George Gershwin se dožil pouhých 39 let. Při jeho mimořádném nadání, nevyčerpatelné invenci a svěžích nápadech by jistě populární i klasickou hudbu ještě o mnohé obohatil. Ve 20. letech chrlil jeden písňový, respektive muzikálový hit za druhým. Ale také napsal dodnes obdivovaná, řekněme vážnější díla. Rapsodii v modrém, klavírní koncert F-dur, Američana v Paříži, ve 30. letech pak operu Porgy a Bess, doceněnou až po Gershwinově smrti v roce 1937. My si teď právě z těch let 20. vybereme jedno ze tří preludií pro klavír, nebo také jazzových preludií. Bude to číslo 2, a to v podání Emila Leichnera.

Ludwig van Beethoven, třetí věta koncertu pro housle a orchestr D-dur opus 61. Hraje Itzhak Perlman, berlínské filharmoniky řídí Daniel Barenboim.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Posloucháte Český rozhlas D-dur, stanici, která pro vás 24 hodin denně vysílá klasickou hudbu. Dnešním programem vás bude provázet Simona Kostrhůnová. Příjemný poslech a hezký den přeji. Společně se dnes můžeme těšit na hudbu Petra Iljiče Čajkovského, France Schuberta, Bedřicha Smetany, Leopolda Eugena Měchury, Felixe Mendelssohna Bartholdyho, Karla Filipa Emanuela Bacha a Leoše Janáčka. Michaela Fukačová patří mezi nejvýraznější violončelistky dnešní doby. Tato brněnská rodačka se mezi světovou elitu prosadila už v 90. letech minulého století, kdy jako velmi mladá interpretka debutovala v řadě světových metropolí. Odborná kritika se o její hře vyjadřuje v superlativech. Její umělecký projev je považován za oduševnělý s výjimečnou schopností uchvátit posluchače svou niternou výpovědí. Umění Michaely Fukačové si nyní připomeneme na stanici Českého rozhlasu D-dur. Za malou chvíli v její interpretaci totiž zazní Čajkovského variace na rokokové téma pro violončelo a orchestr opus 33. A to v doprovodu Státní filharmonie Brno. Diriguje Libor Pešek.

Na stanici D-dur dozněly variace na rokokové téma pro violončelo a orchestr Opus 33 Petra Iljiče Čajkovského. Violončelového partu se ujala vynikající interpretka, brněnská rodačka Michaela Fukačová. Hrála Státní filharmonie Brno, kterou řídil Libor Pešek. V obdivuhodně rozsáhlém skladatelském odkazu France Schuberta nalezneme kromě mnoha dalších žánrů i 35 komorních skladeb souhrnně vydaných až roku 1890. Ačkoliv tyto skladby zachovávají klasickou stavbu, jejich melodika je mimořádně osobitá, harmonie barvitá a modulačně proměnlivá. Posluchači v těchto skladbách také ocení dramatické kontrasty a leckdy biedermajerovský sentiment. To vše najdeme v souboru skladatelových 17 smyčcových kvartetů, z nichž v pořadí 13. A-mol za malou chvíli na stanici D-dur také uslyšíme. A to v podání Panochova kvarteta. Příjemný poslech přejeme.

Ačkoliv původně zamýšleným jediným posláním Symfonického orchestru Československého rozhlasu měla být práce v rozhlasovém studiu, postupem času se rozšířilo jeho působení také na nahrávání pro gramofonové firmy a veřejné koncertování. Hlavním hybatelem těchto změn byl šéfdirigent Vladimír Válek. Pod jeho vedením se orchestr začal také soustředit ke studiu programů pro veřejné koncerty a dosáhl technické, zvukové i programově dramaturgické úrovně, která obstála ve srovnání s předními světovými tělesy. Těžištěm vlastní činnosti orchestru ale zůstalo i nadále natáčení zvukových snímků pro potřeby rozhlasu. Zvukový archív Českého rozhlasu díky tomu dnes disponuje mimořádným důležitým fondem umělecké a dokumentační hodnoty. Ze Zlatého fondu Českého rozhlasu dnes vybíráme cyklus symfonických básní Bedřicha Smetany Má vlast v nastudování šéfdirigenta rozhlasových symfoniků Vladimíra Válka. Přejeme krásný a ničím nerušený poslech.

0: Posloucháte Český rozhlas D-dur, 4hodinový hudební blok, kterým vás provází Simona Kostrhůnová. Před malou chvílí dozněl cyklus symfonických básní Má vlast Bedřicha Smetany v nastudování Vladimíra Válka a rozhlasových symfoniků.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Leopold Eugen Měchura ve svém díle vycházel z vrcholného klasicismu a raného romantismu. Jeho vzory byly zejména Wolfgang Amadeus Mozart a Karl Maria von Weber. V orchestrální hudbě je zřetelný vliv Felixe Mendelssohna Bartholdyho a Roberta Schumana. Měchura kompozičně pronikl téměř do všech hudebních forem. Je autorem oper, kantát, symfonických skladeb, komorních skladeb a také písní. Z Měchurovy tvorby dnes vybíráme jeho kvartet pro lesní rohy S-dur. Hrají Zdeněk Tilšar, Jindřich Petráš, Zdeněk Divoký a Bedřich Tilšar.

To byl kvartet pro lesní rohy S-dur Leopolda Eugena Měchury. Hráli Zdeněk Tilšar, Jindřich Petráš, Zdeněk Divoký a Bedřich Tilšar. Historie vzniku scénické hudby k pohádkové hře Williama Shakespearea Sen noci svatojánské Felixe Mendelssohna Bartholdyho je poměrně dlouhá. Orchestrální předehru opus 21 napsal 17-letý autor v létě roku 1826 v souvislosti se zahradními slavnostmi a domácími divadelními produkcemi, kde byly předčítány i shakespearovské hry. O 16 let později byl pak Mendelssohn vyzván, aby složil scénickou hudbu k inscenaci Sen noci svatojánské pro Postupimské dvorní divadlo. Autor přidal k existující předehře dalších 13 krátkých čísel, která se do značné míry vázala i k jejímu tematickému materiálu. My si nyní vyslechneme hudbu k inscenaci Sen noci svatojánské v podání Symfonického orchestru Bavorského rozhlasu, který řídí Rafael Kubelík. Zpívají Edith Matis, soprán, Ursula Béze, alt a sbor Bavorského rozhlasu.

Dozněla hudba ke hře Williama Shakespearea Sen noci svatojánské. Autorem skladby je Felix Mendelssohn Bartholdy. Symfonický orchestr Bavorského rozhlasu řídil Rafael Kubelík. Pěveckých partů se ujali Edith Matis, soprán, Ursula Beze, alt a sbor Bavorského rozhlasu.

Karl Philipp Emanuel Bach, druhý nejstarší syn Johanna Sebastiana, byl geniální osobností a jeho přínos k utváření hudebního klasicismu je dnes plně uznáván. Jeho klavírní a triové sonáty se staly standardním repertoárem své doby. Jeho melodika je již vyhraněně klasická, i jeho estetický princip je jiný. Proti monumentálnímu konstruktivismu otcovy polyfonní hudby chce Karl Philipp Emanuel hudbou mluvit. Snaží se vyjadřovat efekty a hluboké city. Nešel pohodlnou cestou, hledal nové výrazové možnosti. Svou hudbou překvapoval, někdy i šokoval. My si dnes vyslechneme jeho magnifikát D-dur. Zpívají Arlin Auger, soprán, Kurt Ekilus, tenor, Helen Watz, alt, Wolfgang Schäne, bass a Gechinger Kantorei Stuttgart. Hraje Bach Collegium Stuttgart, který řídí Helmut Rilling.

Vyslechli jsme Magnificat D-dur Karla Filipa Emanuela Bacha. Zpívali Arlin Auger soprán, Kurt Ekilus tenor, Helen Watz alt, Wolfgang Schön bass a Gechinger Kantorei Stuttgart. Hrál Bach Collegium Stuttgart. Řídil Helmut Rilling. Janáčkova klavírní sonáta 1.10.1905 z ulice vznikla jako reakce na nešťastnou smrt mladého dělníka na schodech brněnského besedního domu při demonstraci za Českou univerzitu. Janáček reagoval na události velmi emotivně a také jeho skladba měla pohnutou historii. Nakonec se dochovaly jen její první dvě části – předtucha a smrt. My si dnes fragment ze sonáty Esmol vyslechneme v podání Hany Dvořákové.

Na stanici D-dur dozněl fragment ze sonáty pro klavír Esmol z ulice Leoše Janáčka v interpretaci Hany Dvořákové. Janáčkovo emotivně naladěné dílo bylo poslední skladbou čtyřhodinového hudebního bloku, který pro vás připravila Simona Kostrhůnová. Přeji hezký zbytek dne při poslechu Českého rozhlasu D-dur.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Posloucháte Český rozhlas D-dur, stanici, která pro vás vysílá 24 hodin denně výhradně klasickou hudbu. Dnešním dopoledním programem vás bude provázet Simona Kostrhounová. Dobrý den a příjemný poslech přeji. V dnešním dopoledním hudebním bloku jsme pro vás přichystali hudbu Johannese Brahmse, Josefa Suka, Roberta Schumana, Ludvíka van Beethovena a Josefa Haydna. A to v podání předních umělců a hudebních těles. Namátkou jmenují například Květoslavu Novotnou, Mariana Lapšanského, Zdeňka Tilšera, Jiřího Bělohlávka, Tomáše Netopila, Českou filharmonii, Panochovo kvarteto a nebo Berlínské filharmoniky. Jako první skladbu si vyslechneme Brahmsovy variace na téma Josefa Haydna opus 56 pro orchestr. Skladatel dílo složil v roce 1873 a kromě orchestrální verze vytvořil zároveň zápis i pro dva klavíry. Základní téma díla má název Chorál svatého Antonína a jedná se o druhou větu divertimenta číslo 2. Ačkoliv hudební historikové dnes Haydnovo autorství divertimenta spochybňují, skladba je uváděna pod původním názvem. Premiéra se konala v listopadu roku 1873 ve Vídni a zaznamenala velmi výrazný úspěch. My si nyní variace na téma Josefa Haydna vyslechneme v podání České filharmonie, kterou řídí Jiří Bělohlávek. Přejeme krásný a ničím nerušený poslech.

Na stanici D-dur dozněly variace na téma Josefa Haydna opus 56 pro orchestr. Autorem díla je Johannes Brahms. Českou filharmonii řídil Jiří Bělohlávek. Smuteční symfonii Azrael rozepsal Josef Suk jako tryznu za svého učitele Adchána Antonína Dvořáka. V průběhu práce jej osud těžce zasáhl podruhé. Anděl smrti, po němž je symfonie pojmenována, si vzal k sobě Sukovu ženu a Dvořákovu dceru Otýlii. Symfonie měla premiéru v únoru roku 1907 pod vedením Karla Kovařovice v Národním divadle. Koncertními mistry Orchestru Národního divadla byli Sukovi spoluhráči v Českém kvartetu Karel Hofmann a Jiří Herold. My si toto mimořádné dílo nyní na stanici D-dur vyslechneme v nastudování Tomáše Netopila a Esenské filharmonie. Příjemný poslech přejeme.

0: Posloucháte Český rozhlas D-dur. Před malou chvílí dozněly poslední tóny smuteční symfonie Azrael Josefa Suka. Esenskou filharmonii řídil Tomáš Netopil.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Novelety opus 21 jsou rozsáhlejší klavírní skladby německého autora Roberta Schumanna, které vznikly v roce 1883. Obsahují celkem 8 částí a patří do skupiny Schumannových děl s tématem lásky a svatby. Roberta Schumanna někteří hudební historikové označují za nejhudebnějšího romantika a nejromantičtějšího hudebníka. Měl křehké zdraví a nevyrovnanou povahu. Porozumění, oporu a podporu nacházel u své manželky, první interpretky většiny svých klasiků.

0: Vyslechli jsme novelety opus 21 pro soulový klavír Roberta Schumanna v podání Květoslavy Novotné.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Symfonie číslo 3 S-dur, opus 55 Ludvíka van Beethovena, zvaná Eroika, byla původně napsána pro Napoleona. Po jeho korunovaci císařem v květnu roku 1804 Beethoven ale věnování zaškrtal. Symfonii nakonec Beethoven daroval svému mecenáši, knížeti Josefu Františku Maximiliánovi z Lobkovic. V roce 1806 byla partitura symfonie vydána pod názvem Symfonie zkomponovaná na počest velkého člověka. Beethovenovu třetí symfonii si nyní vyslechneme, a to v podání Berlínské filharmonie, kterou řídí Herbert von Karajan.

0: Na stanici D-dur dozněla symfonie číslo 3 S-dur opus 55 Eroika Ludvíka van Beethovena. Berlínské filharmoniky řídil Herbert von Karajan.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Zdeněk Fibich skladatelsky navázal na německý romantismus. Skladby obohatil o baladické prvky, snový lyrismus i tragický patos. Fibichovo dílo je věnováno nejrozmanitějším oborům. Obsahuje intimní písně, lyrické klavírní cykly, komorní práce. Orchestrální tvorba zahrnuje všechny dobové útvary. 3 symfonie, uvertury a symfonické básně. Zásadní součástí jeho tvorby je opera, která Fibicha lákala už od chlapeckých let. Stal se také tvůrcem melodramatické hudební formy. V rámci své pedagogické činnosti také vydal velkou teoretickou a praktickou školu hry na klavír. Z bohaté tvorby Zdeňka Fibicha dnes vybíráme k poslechu jeho kvartet pro housle, violu, violončelo a klavír e-moll opus 11. Hraje Marian Lapšanský na klavír a Panochovo kvarteto.

Dozněl kvartet pro housle, violu, violončelo a klavír E-moll opus 11 Zdeňka Fibicha. Hrál Marián Lapšanský na klavír a Panochovo kvarteto. Bratři Tilšarové, Bedřich a Zdeněk jsou považováni za průkopníky ve hře koncertů pro dva lesní rohy. Vytvořili spolu koncertní dvojici, která jako první začala objevovat dua a dvojkoncerty pro lesní rohy. Sami bádali v archívech a vyhledávali zapadlé dvojkoncerty, které nebyly hrány nejspíše z důvodu vysoké interpretační náročnosti, ale také z důvodu spolupráce dvou takto vynikajících hornistů. Jejich hra vynikala bravurní technikou, líbezným tónem a výborným přednesem. Ostatně posuďme sami. Závěrečnou skladbou dnešního dopoledního hudebního bloku bude totiž koncert pro dva lesní rohy a orchestr S-dur Josefa Haydna. Právě v mimořádném podání Zdeňka Tilšara a Bedřicha Tilšara, a to v doprovodu Dvořákova komorního orchestru, který řídí Petr Altrichter.

0: Na stanici D-dur dozněla závěrečná skladba dnešního dopoledního hudebního bloku, a sice koncert pro dva lesní rohy a orchestr S-dur Josefa Haydna. Hráli Bedřich a Zdeněk Tylšarovi a Dvořákův komorní orchestr. Dirigoval Petr Altrichter. Krásné poledne a příjemný zbytek dne ve společnosti Českého rozhlasu D-dur přeje a od mikrofonu se loučí Simona Kostrhůnová.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Antonio Vivaldi, druhá věta z koncertu pro sopraninovou zobcovou flétnu. Hraje Petr Holschlag. The Parley of Instruments je soubor, který ho doprovází.

Jednou z nejznámějších melodií Johannesa Brahmse je jeho ukolébavka, při níž usíná nejedno miminko, protože je nejčastější melodií hrajících hraček. Ve skutečnosti ona Wiegenlied, tedy ukolébavka, pochází z Brahmsova cyklu 5 písní pro hlas a klavír na slova známé sbírky Chlapců v kouzelný roh. Nám Brahmsovou ukolébavku zaspívá velká italská sopranistka, o níž Toscanini hovořil jako o andělském hlasu, Renata Tebaldi. Nový filharmonický orchestr vede Anton Guadagno.

Witold Lutoslavský je znám jako objevitel aleatoriky, ale jeho taneční preludia pro klarinet a orchestr z roku 1954 jsou ještě velmi tradiční. Hraje klarinetistka Sharon Kam a členové České filharmonie.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Přijměte pozvání do opery Wolfganga Amadea Mozarta, v níž na libreto Lorenza da Ponte zpracoval příběh o zkoušce stálosti či věrnosti žen, sester Dorabelli a Fiordiligi. Ano, jde o komickou operu Così fan tutte, takové jsou všechny. Wolfgang Hildesheimer o ní řekl, v této nádherné hudbě je stále přítomna skrytá melancholie, která ji vyvolala v život a v níž se láska i výsměch lásce slučují v jedno. Nám zaspívá Ferrando, snoubenec Dorabelli, a to árii z prvního dějství U Naura Morosa, Vánek lásky. Když se ještě zdá, že dívky dvoření dvou Albánců, tedy jejich převlečených snoubenců, odolají. Nakonec nikoli a takové jsou prý všechny. Ferrandovu árii zpívá Alfredo Kraus, londýnský filharmonický orchestr vede Karl Böhm.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Na Majorce roku 1841 v době svého vášnivého až zničujícího vztahu se spisovatelkou George Sandovou zkomponoval Frédéric Chopin mimo jiné baladu číslo 3 a Zdur opus 47. Podle některých je inspirována básní Adama Mickiewicze Undína. O tom, že Chopinovy balady jsou všeobecně pokládány za mistrovské, ale zároveň nesmírně technicky náročné kusy, asi netřeba hovořit. Ony ale znějí jako nic, když je hrají skuteční mistři. V našem případě onu baladu Azdur pan Ivan Moravec.

A teď si navzdory realitě dopřejeme krásnou, radostnou, naděje plnou, totiž vánoční atmosféru. Prostředníkem nebude nikdo menší než barokní velikán Johann Sebastian Bach, jehož šestice kantát pro vánoční svátky patří jako Weihnachtsoratorium, vánoční oratorium, k nejvelkolepějším barokním kompozicím vůbec. Samozřejmě nebudeme poslouchat celé ty 3 hodiny oné Bachovy skvostné hudby. Vybereme si toliko jednu árii, známou tenorovou koloraturní árii, v ní se zpívá Ich will nur dir zu Ehren leben, chci jen tebe velebit. V našem případě zaspívá německý tenorista Peter Schreier, jehož doprovodí Staatskapelle Dresden.

Filmová hudba je určena k dokreslení atmosféry filmového příběhu, jeho textové a obrazové složky. Nesmí být příliš výrazná, komplikovaná a emotivně vypjatá, aby nepůsobila rušivě. Koncertní provádění filmové hudby jakožto autonomního hudebního díla je při vší oblibě u obecného publika neautentické a hodnotově matoucí.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Ferenc Liszt se zabýval mimo jiné i transkripcemi slavných skladeb pro klavír. Bývají to velmi virtuózní kusy. Toto je jeho úprava sboru Přadelen z Wagnerovy opery Bludný Holanďan. Hraje George Bolet.

D-dur, vaše tónina. Pavel Vranický, předehra k opeře Poštovní stanice. Komorní filharmonii Pardubice řídí Marek Štylec.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Rakouský barokní skladatel a výtečný houslista Johann Heinrich Schmelzer strávil prakticky celý svůj život ve službách habsburských panovníků. A pro nás je zajímavé i to, že když v roce 1680 zemřel, bylo to u nás v Praze. Císař se totiž tou dobou s rodinou uchýlil před morovou epidemií do Prahy. Schmelzer ho následoval a paradoxně za necelý rok moru v Praze podlehl sám. Je autorem množství působivé hudby. My si teď vybereme jeho sonátu, sekondu a cinque pro instrumentální soubor, jíž hraje Muzika Antiqua Praha.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
2: Ludwig van Beethoven, druhá věta ze sonáty pro klavír číslo 8 C moll opus 13 patetická, hraje Daniel Barenboim.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
2: Claudio Monteverdi Adoramus Te, duchovní moteto, zpívá Monteverdi Choir, řídí Sir John Eliot Gardiner.

Jandisma Zelenka a skladba Hypochondria, což je zřejmě předehra ke zdravému nemocnému. Hraje soubor Freiburger Barock Orchestra.

Symfonie číslo 45 Fis-moll Josefa Haydna je proslavená především finální větou, během níž hudebníci postupně odcházejí ze scény. Ale i první věta stojí za pozornost. Dílo vzniklo na podzim roku 1772 v Haydnově první vrcholné tvůrčí etapě, a to v období stylu Sturm und Drang, bouře a vzdor. Tohle německé myšlenkové preromantické hnutí v literatuře spojené s Goethem a Schillerem, kladoucí důraz na emocionalitu, se do hudby promítlo jakýmsi citelným neklidem a emočním vypětím. Typické jsou synkopy, tremola ve smyčcích, dynamické zvraty, melodické skoky i odvážnější harmonie. A to vše najdeme i u Haydna, dokonce hned od prvních taktů. Ukáže nám to Akademie staré hudby s Christopherem Hogwoodem.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Jméno Isaac Albéniz bude navždy vepsáno zlatým písmem do dějin španělské hudby a kultury. Tento impresario, dirigent, klavírista a skladatel, žijící v letech 1860 až 1909, se stal prvním autorem po stovkách let od Tomase Luise da Victoria, jenž si získal mezinárodní věhlas. Ať mluvíme o operách Pepita Jiménez a Merlin,

Giovanni Pierluigi da Palestrina kladl ve své tvorbě důraz na srozumitelnost duchovního textu, která se ve složité renesanční polyfonii často ztrácela. Žalm Exultate Deo zpívá sbor Westminsterské katedrály.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Wolfgang Amadeus Mozart, druhá věta Larghetto z koncertu pro klavír a orchestr číslo 26 D-dur, Kechlův seznam 537. Hraje Jené Jandó a orchestr Concertus Hungaricus.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Antonio Salieri, Sinfonia z divadelního divertimenta. Prague Sinfonia Orchestra diriguje Christian Benda.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Felix Mendelssohn Bartholdy psal pro své přátele krátké, relativně snadné sborové kusy, určené pro nácvik a provedení v přírodě. To byla obvyklá kratochvíle kulturních měšťanů v 19. století. Poslechneme si tři takové kusy, zpívá Netherlands Chamber Choir.

Francouzskému hudebnímu baroku díky neutuchající přízni francouzského krále dlouho vládl Jean-Baptiste Lully. A dokonce ještě téměř půl století po jeho smrti se všechny francouzské opery komponovaly ve stylu velkého Lillyho. Ovšem, pak nastoupil Jean-Philippe Rameau a francouzská opera měla nového krále. A přitom svou první operu složil Rameau až ve svých 50 letech. Ta, do níž vstoupíme v zápětí, se jmenuje Les Indes Galantes, což se do češtiny překládá jako galantní Indové nebo také záletné Indky. Ovšem, žádný Ind v opeře nevystupuje. Jsou zde jiní exotičtí obyvatelé, třeba Indiáni. Už název ale evokuje různé exotické motivy, které Rameau efektně hudebně zpracovává tak, jak mělo tehdejší publikum, včetně dvorského a královského, v oblibě. My si poslechneme árii Zimy, dcery indiánského náčelníka, Régnez plaisir et jeu, vládněte radosti a hry. Zpívá Patricia Petitbon, hrají Le Folie Françoise, řídí Patrick Cohen-Aquinin.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Je to hudba Samuela Barbera, zajímavého amerického skladatele 20. století, který sice napsal zdánlivě nízký počet opusů, 50, ale výrazně jimi zasáhl do všech oborů, včetně opery, a ukázal v nich svůj osobitý, přirozeně lyrický, takřka romantický jazyk, který nepodléhal žádným vývojovým trendům, ale uchoval si vstřícnost k uchu posluchačově. Dodnes se dává Barberova opera Vanessa. Hojně se hraje jeho adagio pro smyčce, houslový koncert. A my si poslechneme kancónu, psanou původně jako elegii pro flétnu a klavír. Záhy v roce 1961 ji Barber upravil pro housle a klavír a právě tak nám ji zahrají Gil Shehem a André Previn.

Programní hudba, na rozdíl od hudby absolutní, líčí nějaký mimohudební výjev, třeba tok řeky od pramene k ústí nebo jízdu lokomotivy. Typickým prostředkem takové hudby jsou zvukové nápodoby, třeba dusotu kopyt, hřmění či bublajících potůčků. Programní hudba byla oblíbená v baroku, vrátila se uprostřed romantismu. Bedřich Smetana, Vltava, symfonická báseň z cyklu Má vlast. Českou filharmonii řídí Václav Smetáček.

0: To byla Vltava, druhá část ze Smetanova cyklu Má vlast. Českou filharmonii řídil Václav Smetáček.
1: Následuje madrigal frankovlámského skladatele Jeana Guillota, který celý život prožil v 16. století a většinu z něj, více než 25 let, strávil v dnes belgickém městě Liège, Lutych, kde byl uznávanou autoritou hudebního a vůbec kulturního života. My si z díla Jeana Guillota poslechneme půvabný francouzský madrigal Je suis amoureux d'une fille, jsem zamilován do jedné dívky. Zpívá soubor Cinquecento.

Cosi fan tutte ossia la scuola degli amati. Takové jsou všechny, aneb škola milenců. Opera buffa Wolfganga Amadea Mozarta na libreto osvědčeného spolupracovníka Lorenza da Ponte. Ten měl prý zpracovat jakousi velikou vídeňskou milostnou aféru, která měla pobavit dokonce samotného císaře Josefa II. Ve zkoušce věrnosti sice dvě sestry, Dorabella a Fiordi Ligi, nakonec neobstojí, takže se může v závěru opery konstatovat, že takové jsou všechny. Ale i tak je konec šťastný, dívky se svými mládenci usmíří. Déle než Dorabella odolává svodům lásky Fiordi Ligi, která také v prvním dějství zpívá árii Come Scolio, jako skála stůjme pevně. Lucia Pop a Mnichovský rozhlasový orchestr řídí Leonard Slatkin.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Hluboko do historie, až do první půle 16. století, se nyní vydáme s hudbou Pierra Attegnanta, zajímavého skladatele, ale hlavně slavného francouzského a přímo pařížského hudebního vydavatele, který tiskl skladby své i svých současníků, včetně asi 1500 šansonů různých mistrů té doby v 630 sbírkách. Tiskl ale také mše, moteta nebo loutnové skladby. A je mu připisována i jedna velmi slavná francouzská píseň, Tourdillon, u nás známá jako Batalion. Attegnanův Tourdillon ve verzi pro sólovou loutnu zahraje Andráš Keček.

Jean-Baptiste Lully se narodil v rodině italského mlynáře a po svém příchodu do Francie se díky přízni krále slunce a neuvěřitelně strmému vzestupu stal nejmocnějším mužem francouzské hudby a nejvlivnějším skladatelem francouzských dějin. Téměř čtvrt století měl takřka absolutní kontrolu nad hudebním životem Francie, včetně baletu, opery, hudby pro divadlo. Asi nejméně se Lily spojuje s duchovní hudbou a přesto i v ní najdeme pozoruhodná díla. Lily například zkomponoval toto nádherné moteto pro tři sopránové hlasy a instrumentální doprovod na text Regina Celi Letare, raduj se královno nebeská. Les Arts Florissants vede William Christie.

Říká se, že jeden z nástrojů nejnáročnějších v ovládnutí je lesní roh. Velmi citlivá musí být práce s dechem a s nátiskem. A což teprve mají-li se sladit dva lesní rohy. A o třech raději ani nemluvit. Tak si to raději poslechněme. Jak je to krásné, když to někdo umí, jako pánové Zdeněk a Bedřich Tylšarové a Zdeněk Divoký. Toto je část Stria pro tři lesní rohy, opus 82 českého mistra klasicismu a mistra kompozic pro dechy Antonína Reichy.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Dmitrij Šostakovič, hudba k animovanému filmu Malá hloupá myš. Royal Concertgebouw Orchestra řídí Richardo Schei.

Kadence je část koncertantní skladby, kdy se orchestr odmlčí a solista hraje poměrně dlouhou dobu sám. V kadenci se vrací k hlavním tématům skladby a virtuózně je rozvíjí. Původně byly kadence improvizované solistou. Pokud se nezachoval jejich zápis, dokomponovali je dodatečně jiní skladatelé. Třeba Smetana napsal kadenci k Beethovenovu třetímu klavírnímu koncertu. Jan Václav Hugo Voříšek, mše B-dur a část Benediktus. Pražský komorní sbor a virtuozity Praha řídí Václav Neumann.

Lukáš Vondráček patří k našim nejúspěšnějším hudebním umělcům v celosvětovém měřítku. Poslechneme si jeho virtuózní interpretaci třetí věty klavírního koncertu číslo 4 Sergeje Rachmaninova. FOK řídí Tomáš Brauner.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

0: Yoshimi Oshima s Jaroslavem Túmou zahráli první část, za chvíli uslyšíme ještě část druhou, ze sonáty Esdur pro flétnu a varhany Karla Filipa Emanuela Bacha. Vladimír Šlajch vypráví o svých zážitcích s hladěním varhan.
1: Hladění varhan se mírně odlišuje od hladění třeba klavíru, protože klavír samozřejmě tam nevyžaduje žádné akrobatické kousky k tomu dělat, když to varhany mnohdy to je velmi náročná záležitost. Popříklad třeba ladění v pozitivu v zábradlích, to kolikrát někdy musí vyset přes zábradlí kam si hlavou dolů a pod sebou 10 metrů hloubky, nebo naopak zase třeba velký varany někde nahoře ve stroji, tak zase balancování půl dne, jenom třeba i na špičce nohy někde zase vyset přes něco a tak dále. Je to poměrně náročný a svým způsobem i nebezpečný asi. Třeba díky tomuto jsem přišel dlouhodobě k jedné také už stabilní práci a to je ladění veškerý varan v klášteře Schlegla v Aigenu přilehlým, kde dřív doktor Friedberger třeba ty jazyky a tak dále si ladil sám, ale jednou se mu právě stalo, že takhle na ladící lávce se podíval dolů a dostal příšernou závrať a teď byl úplně teda nebohý a nevěděl co a musel tam čekat tak dlouho, než zase přišel ještě dalšího kolega a nějak ho se museli snést dolů nebo něco. A od té doby on už prostě neladí varany, tak tam jezdím já, což pro mě vždycky je krásný výlet, že já to tak dělám rád. Ladění je pak samozřejmě náročný, v podstatě nervově vůbec to unést, protože něco jiného je poslouchat třeba ten tón nebo něco od spoda, třeba nebo v nějakém zákrytu zvukovým, ale když přímo do hlavy si člověk pouští třeba mixturu, tak to opravdu teda je nesmírně náročná záležitost a vyžaduje to teda veliký soustředění, to je člověk jeden nerv, nějaký ladiči to řeší třeba tím, že si dávají špunty do uší, aby je to jako tak nějak na ně nepůsobilo, což teda já nedělám, že mi to nedělá dobře nějak, ale je to opravdu těžký, pak další problém třeba je vůbec i ten, kdo drží klávesy, protože to je totiž taky náročná práce držet klávesy při ladění, že ono to člověku ani nepřijde, ale ten nebožák tam sedí prostě hodiny, hodiny sedí za hracím stolem a drží jeden tón a druhý a tak dále a tak dále a musí to taky nějak ustát a opravdu to pro něj není nic lehkýho. A já osobně už za celý leta jsem schopen pouze s jedním jediným člověkem tohle dělat, protože z něj nějak na mě nepřechází nějaký to nervózno. Já prostě vím, že on tam tak v pohodě sedí a drží ho ten tón prostě jak je potřeba. A právě když to dělá někdo jiný, tak vyloženě na mě z něj přechází to, jak ho to nebaví, nebo jak to. A pak mě to celý úplně rozhodí a nejsem schopný se soustředit a konec. Je to opravdu zajímavý, ale takovýhle věci všechny hrajou roli. A ono něco jiné, třeba menší varhany, nebo pak už jenom takové přeladění, už jenom kosmetický, no tak. Ale když se dělá zásadní, třeba první ladění varhan, velký varhan, to je věc třeba 10 dní, nebo i tak, jo, to je opravdu jako náročná záležitost a soustředění od rána do večera, tak to musí všecko harmonovat, včetně teda toho, kdo drží klávesy, no.

0: Kladně udělali opravdu jako naprostou koncentrovanost a tam stačí, když třeba ten nebožák, co drží kláves, jenom omylem třeba šáhne ještě na tón vedle nebo na něco, tak to je jak rána do hlavy, protože jak je člověk opravdu takhle napružený, tak všechno vnímá naprosto úplně na nerv, že? A nejhorší je, když třeba přijdou báby uklíze do kostela a teď šel jak tam lomozej a s vysavačem a to už do mě vyjede rapl, to prostě se neznám. A teď zase kolega Pospíšil na to úplně ideální politik, ten je v tu ráno mě dovede sklidnit a je pokoj, že jo, to je nádhera. Někdy jsou taky krásné historky, máme už spolu, že opravdu spolu děláme leta letoucí a to bylo ve Feldafingu u Mnichova, kdy jsme prostě ladili a taky takhle prostě ladím, soustředěný všecko. A nebo přijde do kostela kdo si a zase tam tak šoupe nohama a tak a já byl zase už napěněný, že já teď tam koukám a no, Pospíšil a právě mu říkám, ale tady nějaký Romelovo dědeček, tady nás přišel prudit, vyhoď ho nebo něco. A nebo se ze spoda ozve česky. Chlapci, zdravím vás, dobrý den, že a tak dále. No, a pak se vyjevilo, že pán sice teda je v Německu, no ale českého původu, no, ale nezlobil se, no. Pak právě ještě zase bylo k tomu taky pěkným, že je vesnice jménem Feldafing a vedle je městečko, které se jmenuje Peking, že jo, s přehlasovaným O. A teď ještě asi, jak jsem byl celý takový nějaký vydýřený z celé té přírody, tak ten pán pak vyšel nahoru na kůr a zase chlapci, jak se máte a tak dále. A u nás v Pekingu taky máme nové varhany a teď zase já na ně zíral, jak vědět, myslím, jako co to mele v Pekingu Čína, nebo co to, si úplně už jsem byl vedle, že jo, jako z toho, no. Tak to jsou takový někdy příhody, no.
1: V podání Marcela Frhechena zazní tokáta Inge, Georga Muffata. Nahrávka byla pořízena v kostele na nebevzetí Panny Marie ve Zlaté koruně.

0: Ještě bych právě rád se zase vrátil ke zlaté koruně, protože postupem let samozřejmě jsem se setkával i s dalšími nástroji a brána Štarka. A vyvrcholilo to snad tím, kdy se mi dostalo přímo do rukou jeho z dalších velkých děl, a to jsou Varany kláštera v Plasích. A tady se nabízí zajímavé srovnání tělesí dvou instrumentů, protože Varany v Plasích jsou o 9 let starší, čili rok 1688. A podle mě je to jedno z prvních velkých děl Abrahama Štarka. Ten tenkrát byl poměrně mladý kluk, to bylo asi 29 let, nebo nějak takhle, to by se dalo spočíst, ale to je jedno. A je tam vidět, jak úplně je to ještě jiný svět, jak vlastně ty Plaské Varany patří plně ještě do 17. století bez domyšlení hudebního. Je to naprosto ještě jiný svět, přitom je to jenom 9 let rozdílu. A i to řemeslo, je už přesně se tam vidět ta linie, kudy to jde, ale zase ve srovnání s tou korunou přeci jenom jsou tam vidět ještě určitý nešikovnosti, ale na jeho velikosti to neubírá, bo vlastně naopak, protože je zase obdivodný, jak on během těch 9 let kam se vlastně dostal, jo? Protože potom máme řadu varanářů, kteří jsou stejný 10 let, 20 let, 30 let, 50 let, furt stejný a nejli horší, jo? Že vlastně tam vývoj žádný vidět není, než to u toho Štarka. A takhle bych řekl, v současné době je to samozřejmě to samé, že to jako je běžný jev ve všech dobách a stoletích, ale prostě u toho Štarka je to takhle. Či on začínal velkolepě a velkoryse, protože ty Plaské Varany, to je úžasná věc, ale nicméně s určitýma nešikovnostmi, který člověk ovšem vidí až teprve vlastně, když tam takhle detailně v ruce, když to stojí v kostele, bych se to taky nevšim. Ale potom dá se porovnat a je to tak. A v tom bych řekl, opravdu ta velikost mistrova, že prostě pořád šel dál. Já ty varhany teď mám v dílně, já vidím opravdu krok po kroku, jak ten varhanář postupoval. Jsou tam odkrytý místa, které nikdy vlastně nikdo nemůže vidět, protože to jsou různý zaklížený celky. Jinak tam jsme třeba objevili krásné nápisy staré, které vlastně jsou na leta letoucí skryty. To nikdo nikdy nemůže vidět, že tam se třeba někdo si podepsal, pak se zaklížela věc a hotovo. Čili on se podpisoval s tím, že to Bůh ví, kdo kdy tohle poselství najde. Ale na základě tohohle podrobného zkoumání věci a rozebrání do detailu pak je možno posoudit, no, je to tak.
1: Příběh restaurování varhan v Plasích by vydal na román. Varhanám hrozila zkáza. Naštěstí se nakonec dostali do povolaných rukou. Ještě ve Šlejchově varhanářské dílně v Borovanech byla nahrána Berdova fantazie Do Mire.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Posloucháte Český rozhlas D-dur, stanici, která pro vás 24 hodin denně vysílá klasickou hudbu. Dnešním večerním programem vás bude provázet Simona Kostromunová. Přeji vám krásný a dobrý večer. Jak už jsme říkali, naše stanice se specializuje především na klasickou hudbu. A stejně tak tomu bude i dnes večer. V následujících 4 hodinách si budeme moci vychutnat například hudbu Bohuslava Martinů, Richarda Strause, Benjamina Britna, Igora Stravinského, Olivie Messiéna, ale také Johanna Sebastiana Bacha. Na úvod dnešního večera jsme pro vás k poslechu vybrali sonátu pro flétnu a klavír Bohuslava Martinů, což je jedna z nejoblíbenějších komorních skladeb tohoto skvělého autora. Skladba vznikla v atmosféře konce války v létě roku 1945. Pro Martinů je zde typická synkopace, bitonalita i výjimečná instrumentální zpěvnost, která dodává dílu vzletný neoklasický charakter. Sonátu pro flétnu a klavír si vyslechneme v podání Petra Seyfarta a Dany Pustinové. Přejeme příjemný poslech.

Na stanici D-dur dozněla sonáta pro flétnu a klavír Bohuslava Martinů. Hráli Petr Seifert na flétnu a Dana Pustinová na klavír. Symfonickou báseň s názvem Tak pravil Zarat Hustra zkomponoval Richard Strauss v roce 1896 na základě stejnojmenné knihy Friedricha Nietzsche. Poprvé byla uvedena ve Frankfurtu pod taktovkou samotného autora. Symfonická báseň je rozdělena do 9 oddílů hraných bez přerušení. Jejich názvy odpovídají názvům jednotlivých kapitol Nietzscheho knihy. Strauss se však nechal inspirovat více náladami básnického textu a některými jeho vnějšími znaky, než aby se snažil vylíčit myšlenkovou podstatu spisu. Pojďme si nyní Straussovu symfonickou báseň Tak pravil Zarathustra vyslechnout v podání Londýnského symfonického orchestru. Diriguje Michael Tilson Thomas.

0: Na stanici D-dur dozněla symfonická báseň opus 30 Richarda Strause, tak pravil Zarad Hustra. Londýnský symfonický orchestr řídil Michael Tilson Thomas.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Glenn Gould patří mezi světové klavírní virtuózy 20. století. Ve svých 14 letech absolvoval konzervatoř a o 2 roky později složil zkoušky z hudební vědy a ukončil studia na akademii. Od počátku kariéry měl Gould velmi široký repertoár, přesto se proslavil zejména jako interpret náročných skladeb Johanna Sebastiana Bacha. Jeho hra byla velice osobitá, vynikala svou technikou i mnoha zvláštnostmi. Kromě netypického držení těla u klavíru to bylo například střídmé používání pedálu. Z bohaté diskografie Glenna Goulda dnes vybíráme goldbergovské variace Johanna Sebastiana Bacha BWV 988.

0: Na stanici D-dur dozněly Goldbergovské variace BWV 988 Johanna Sebastiana Bacha v podání Glenna Goulda.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Benjamin Britten byl britský skladatel, klasik hudby 20. století. Pro jeho práci je typická spontánnost a invenčnost, připomínající kompoziční lehkost Mozarta či Schuberta. Britten neužíval nové racionální a uměle konstruované skladatelsko-technologické principy, proto má jeho hudba blíže spíše ke stravinského neoklasicismu, než třeba k Schönbergovi a jeho dodekafonické škole. Britnova tvorba a formální rozpětí jsou rozsáhlé. Zahrnuje celkem 12 oper, balety i orchestrální a vokálně instrumentální díla, stejně jako skladby komorní pro nejrůznější obsazení. Ještě za svého života získal řadu prestižních ocenění. My si dnes vyslechneme jeho variace na téma Franka Bridge opus 10 z roku 1937. Hraje norský komorní orchestr, který řídí Iona Brown.

dozněly variace na téma Franka Bridge opus 10 Benjamina Britna. Norský komorní orchestr řídila Iona Brown. Přes mimořádnou proměnlivost svého vyjadřovacího stylu je Igor Stravinský považován především za čelného představitele hudebního neoklasicismu. Největší část jeho skladatelského odkazu náleží právě této stylové oblasti. Druhým význačným rysem Stravinského tvorby je její výrazná orientace k jevišti. Zvláště baletní hudbě se Stravinský věnoval soustavně téměř 50 let. Koncertantní tance z roku 1942 v sobě spojují oba zmíněné charakteristické rysy Stravinského tvorby. Jsou koncipovány jako nedějový balet a hudebně vyjádřeny v neoklasickém stylu. Koncertantní tance si nyní na stanici D-dur vyslechneme v nastudování Pražského komorního orchestru pod taktovkou Oldřicha Vrčka.

0: Vyslechli jsme koncertantní tance Igora Stravinského. Pražský komorní orchestr řídil Oldřich Vlček.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Ottorino Respighi byl italský skladatel a muzikolog moderního směru a významný představitel hudebního neoklasicismu. Pro současné posluchače je především představitelem italského novodobého symfonismu, byť na seznamu jeho děl nalezneme řadu oper, baletů i množství komorní hudby. My si z jeho tvorby dnes vyslechneme svitu pro malý orchestr s názvem Ptáci. Tato svita je příznačnou ukázkou Respighiho historizujících tendencí ve vlastní tvorbě. Autor zde totiž použil několik skladeb starých mistrů, aby zvýraznil některé typické projevy příslušníků ptačí říše. Svitu pro malý orchestr s názvem Ptáci si vyslechneme v podání Mnichovského rozhlasového orchestru, který řídí Henry Raudales.

0: dozněla svita pro malý orchestr Ptáci. Autorem díla je Ottorino Respighi. Mnichovský rozhlasový orchestr řídil Henry Rowdales.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Hudba je pro mne akt víry, tvrdil francouzský skladatel Olivier Messiaen, autor, který vytvořil novou, nesmírně originální hudební řeč. Jeho kvartet pro konec času, který si na závěr dnešního večera vyslechneme, je jedním z jeho nejosobnějších a také nejpozoruhodnějších děl. Messiaen skladbu komponoval jako válečný zajatec v táboře ve Slezském Zhořelci, kde byl také poprvé proveden v lednu roku 1941 před spoluvězni. Kvartet pro konec času se dělí na 8 vět. 7 je podle Messiaena dokonalé číslo, šestidenní stvoření posvěcené Božím šabatem o 7. dni. Sedmička tohoto odpočinku se prodlužuje do věčnosti a stává se osmičkou nepomíjivého světla a nezneustitelného pokoje. Účinkují Paul Mayer na klarinet, Gil Shaham na housle, Jae Yen Wang na violončelo a Myung Won Chung na klavír.

0: Na stanici D-dur dozněla závěrečná skladba dnešního večera. Kvartet pro konec času. Autorem díla je francouzský skladatel Olivier Messiaen. Hráli Paul Mayer na klarinet, Gil Shaham na housle, Jae-in Wang na violončelo a Myung-Whun Chung na klavír. Od mikrofonu se loučí, hezký večer, popřípadě krásnou a klidnou dobrou noc přeje Simona Kostrounová.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Posloucháte Český rozhlas D-dur, stanici, která pro vás vysílá 24 hodin denně výhradně klasickou hudbu. Dnešním dopoledním programem vás bude provázet Simona Kostrhounová. Dobrý den a příjemný poslech přeji. V dnešním dopoledním hudebním bloku jsme pro vás přichystali hudbu Johannese Brahmse, Josefa Suka, Roberta Schumana, Ludwiga van Beethovena a Josefa Haydna. A to v podání předních umělců a hudebních těles. Namátkou jmenují například Květoslavu Novotnou, Mariana Lapšanského, Zdeňka Tilšera, Jiřího Bělohlávka, Tomáše Netopila, Českou filharmonii, Panochovo kvarteto anebo Berlínské filharmoniky. Jako první skladbu si vyslechneme Brahmsovy variace na téma Josefa Haydna opus 56 pro orchestr. Skladatel dílo složil v roce 1873 a kromě orchestrální verze vytvořil zároveň zápis i pro dva klavíry. Základní téma díla má název Chorál svatého Antonína a jedná se o druhou větu divertimenta číslo 2. Ačkoliv hudební historikové dnes Haydnovo autorství divertimenta zpochybňují, skladba je uváděna pod původním názvem. Premiéra se konala v listopadu roku 1873 ve Vídni a zaznamenala velmi výrazný úspěch. My si nyní variace na téma Josefa Haydna vyslechneme v podání České filharmonie, kterou řídí Jiří Bělohlávek. Přejeme krásný a ničím nerušený poslech.

Na stanici D-dur dozněly variace na téma Josefa Haydna opus 56 pro orchestr. Autorem díla je Johannes Brahms. Českou filharmonii řídil Jiří Bělohlávek. Smuteční symfonii Azrael rozepsal Josef Suk jako tryznu za svého učitele a tchána Antonína Dvořáka. V průběhu práce jej osud těžce zasáhl podruhé. Anděl smrti, po němž je symfonie pojmenována, si vzal k sobě Sukovu ženu a Dvořákovu dceru Otýlii. Symfonie měla premiéru v únoru roku 1907 pod vedením Karla Kovařovice v Národním divadle. Koncertními mistry Orchestru Národního divadla byli Sukovi spoluhráči v českém kvartetu Karel Hofmann a Jiří Herold. My si toto mimořádné dílo nyní na stanici D-dur vyslechneme v nastudování Tomáše Netopila a Esenské filharmonie. Příjemný poslech přejeme.

0: Posloucháte Český rozhlas Dur. Před malou chvílí dozněly poslední tóny smuteční symfonie Azrael Josefa Suka. Esenskou filharmonii řídil Tomáš Netopil.
1: Český rozhlas Dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Novelety opus 21 jsou rozsáhlejší klavírní skladby německého autora Roberta Schumanna, které vznikly v roce 1883. Obsahují celkem 8 částí a patří do skupiny Schumannových děl s tématem lásky a svatby. Roberta Schumanna někteří hudební historikové označují za nejhudebnějšího romantika a nejromantičtějšího hudebníka. Měl křehké zdraví a nevyrovnanou povahu. Porozumění, oporu a podporu nacházel u své manželky, první interpretky většiny svých klavírních skladeb. Pojďme si nyní novelety opus 21 vyslechnout v podání Květoslavy Novotné.